wierni swym snom, szliśmy se za nie i bit. Wierni swym touhám a wierni swym snom, ať lidem se může líp žít. Četli jsme Marxe a Lenina zved a válku jsme vyhráli všem. Stavěli města a měnili svět a dům a člověk byl v něm. My jsme tím nadšení blázni, a kolik nám bylo už let. My jsme tím nadšení blázni, co našli všem ztracený svět. My spustili metro i dálnice k vám a úspěchy dali se znát. Hrdina práci svou na majestát, vítězu olympiád. My stvořili mosty na ještědu věž a chránili vše lidský sen. A matky nám řekly, již třeba tak běž, ať lepší se narodí den. My jsme ti nadšení blázni, kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracený svět. Děti jsme učili překročit práh, ať neznají, co je to strach. Nebylo špíny a drogy a hlad, jen pýcha, spartakiát. My slavíme máj i revoluci a svlékáme.

a věrní svým snům, šli jsme se za ně i být. Věrní svým touhám a věrní svým snům, ať lidem se může líp žít. Četli jsme Marxe a Lenina zved a válku jsme vyhráli všem. Stavěli města a měnili svět a dům a člověk byl v něm. My jsme tím nadšení blázni, a kolik nám bylo už let. My jsme tím nadšení blázni, co našli všem ztracený svět. My spustili metro i dálnice k vám a úspěchy dali se znát. Hrdina práci svou na majestát, vítězu olympiád. My stvořili mosty na ještědu věž a chránili vše lidský sen. A matky nám řekly, již třeba tak běž, ať lepší se narodí den. My jsme ti nadšení blázni, a kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracený svět. Děti jsme učili překročit práh, ať neznají, co je to strach. Nebylo špíny a drogy a hlad, jen pýcha, spartakiát. My slavíme máj i revoluci a svléka.